0: Vedro je vo prođe dereminivo. Čera s večerom serbske poezije na čest Jakuba Barta Čišinského budušenje zarođe za Serbským institutom. Tak možeše se neđe 90 vopetovarju čitanja a hučbu ľubič dać v voľnej atmosférie. Mie s nimi bietež Monika Gerdesová.
1: Na fujarje s husličkami a svojanskými spivami staj žurec pukačec manželskaj pravý rámik stvorivoj za serbskú a mezonárodnú lyriku, z ktorých je zočera večer 18 básnicov a básnikov pred Čišinským pokvonivo. Čítajú z jeho a svojských tvorbov. Mirana Cúšcena napríklad.
2: Jakuba Čišinský so miholi, tak zváha dešť so čopfy miholi. A keľkož z debie skapku spopaduje, so voda ve bršu...
1: Ač serbsce, nemsce basnice, český abo ruska basniaka, duch Čišinského je všech inspiroval. Zlvia Šenova.
3: Na ja som ju na kojže pat pýtala, dokážo som ja jednu basin uzvolíva a som v tým zvisku tola ketro veľa basnu hišče raz čítala.
1: A kak da bychu tutun duch popravom pomenovali? Mirana Cúšcena a Róža Domašcena.
4: Jeho vútre zynky, ale tiež jeho cunie zynky a jeho celé jednore krásne básne ve všech možných formách, ve všech možných metáfrach. Metaforika je tak bohatá v jeho básniach.
5: Zmužitosť a celé v nej celé při sebi tež, vo sebi tež při jeho básniach, kde som vo sebi rečia. To som mi tež jara ľubia.
1: Jedna tajka je basín, ktorúž je Marka Mačijová přednesla. Jakle posmerči Čišinského vujšva nejso se svojimi kritikarymi za týristce rozestaja. Menujo so sam Bohy Čišinský. Tež Mačijová je ducha basníka čera začúvala.
6: Tež tež jen cvrši basne, ktorúž nejsú vo Čišinského, toto lašitko, tež jeho duch dýcha, mi je so jara ľubivo.
1: A Juri Vuščanský doda.
7: Ten akcent je so na svojanským, ale leca tej prvný raz v Persisce, Čišinsko.
1: A tak sme slyšeli ľubosčinskú basín, ktorúž je Čišinský ako kapvan venoval český operový spivace od afgánskeho poeta v exílu Davuda Erfana Persisce.
8: Hergez mažal an nízt. Hergez mažal an nízt, ke by tu bugujem dele man.
1: Nakromie by slyšeč besadže po programe zohce vone vlastník exílu netko radetiš serbsce vuknič. Hej, to by vodmenia ve večer stojš to publikumom. Jeden z voľných organizátorov, Benedikt Dirlich, s tak dobrým obdeleniom ani líčiu neby.
9: Ja sa jara veselu, že je telko tež modých ľudí se naše počešťené dženca napolskavo. Vo sebe tež sa ja veselu, jara veselu, že je faktisce celá garda serbských basniakov a basnikov Čišinského čítava a tiež svoje texte a vo sebe mi veseli, že sme mali uznamných tiež susodných spisovateľov, napríklad Uwe Kolbe, alebo rusko-nemskú básnierku Olga Martinová a vieso tiež náš priateľ Milan Rabal z českého Varnstorfa.
1: Jasne by na koncu, že neby večer jenož dar za básnika k jeho 170. narodninám, ale že je básnik tiež v obytovariu v obdariu. Tuči si k valachu.
10: Tu cú atmosféru a tiež tu nastok, so zasora se s Čišinským zabierať.
11: To by je en jara příjemný večer, Čišinský však, kúždomu nekak nič to dá. Čišinský a zem.

0: No, vůbec je stále ty, když jen zajený básňu pýta, tam je hůsto, než to namaká. To jsou niče naše korene, naše žro a jen vůkadžišo.
1: No, za mě najvážnější to je to, že já mám ten kontakt se srbskej poezijou, s básněmi a s básníkami. A to jsou největší osobiny, které já znaju. Přijdu z Polskeje, srbštinu se zabírám na feriálním kursu sem.
2: Za mě by poprom to největší. Větší dál, že byš to tajka nienuzovaná atmosféra. To byš tak příjemné vonka pod hůvým nevím, to mají celou osobitou energiu.
3: Já tyž v očínsku nejsem věle čítal, no spravně přidáč, a dženca jsem nás měl také prvné kontakty, a jsem se můžu do toho světa kusnout zanurit. To jsem já lubil, a já jsem musel tady mokrý nárok za mě, co jsem tu tým celým týmu jace vynovat.
2: Za mě ten reč na tuto večeru byl taky kus ten slovenský duch, který jsme mu doživili, protože jsme mu všelaké slovenské reče, ty slyšeli, a hej, tak kus ta to slovenská hodo, spěchá řekla.
4: Jen by to byl hustíša junu čišinského čítač. To je v obhodě jara rěné doživěně.
5: Monika Gardesová by podla čera na večerku serbské poezie na česť Jakuba Barta Čižinského Budešině na záchodě za Serbským institutem.

0: Vietnam, kada žno to klinši. Za eksotiku na tamnom koncu svijeta, napríklad. Za palmami a za kovijom tež vonia, šako je Vietnam druhý najväčší exportér kovia na svete. Za druhých je vietnamský rytun přečelne předoval zeleniny v Budežine, Vojerecach a druže. Abo šínska kuchňa podľa nás, kotruž pak navaria nimale přeco Vietnaminio. Za mne pak je Vietnam tež vulke vonco rianých epizódov. Epizódy ze cioch jezbou diagonálne po kraju. Prenila by názemu 1989. 9. novembra je politikál Günter Schabowski bude případně Berlínsku múriu vačeniu. Štvrtk večer v okolo 7. tobie. 100 000 jedu hodiny a dny požiša potom Prenila z toho zapada. A što činí Beno? Tež ja som sobotu ráno se s 1000 druhými na autodroze. Ale hinak hač voni, kýž cíťa šice do západného Berlína, cú ja přes Schönefeld do tamného smíra. Cí týdžene Vietnam. Cí letadu bych sa tuto jezbu přizivin. Samo ve svojej štási akče je zapísané, keľko ľudí je sa z mojej prostvu zabíralo. Zobie to potom únivé historické názme 980, mitre prípad. Vod nímale celé horeka potom, vod Hanoja, hač nímale celé dele do Saigona. Veľa z toho mám tež dženca ešte pred očami. Jenož kolesa, liedma mopede a nieče žádne auta, napríklad. K tomu prvý raz v mojim živeniu hore banánov, ananasu a ličiu. Zas moji se z manželskej tedy nekajkých turistov z Európy vúľadavoj, nemôžu sa dobom nič. Pieča je 1980 30 000 v Ukrajine ko Vietnam vopytalo. Čenca líča tam turistov po miliónach. Pohľad požišo 2002 druhý kroč Vietnam. Hižo 3 mesace a nímale 30 000 kilometrov bych môj ze svojej Škodovku ve svieče. A nakoncu hišče do Vietnama. Od Šíne celé horeka hač zaso nímale celé dele do Saigona. Kaž ju mnoze praja abo do Ho Chi Minh City, kaž niedeša stolica južného Vietnama miestným oficiálne reka. Po 13 letach bych po takým druhý kroč ve Vietname. Přeca hišče bych u puče polne kolesov a haj... Miestnými toukachu sa tešíža niekotre japanské auta. Ve Saigone miachu netko tež muzei americko-vietnamskej vojny. Súrová vec, najmenšia za mne. Tola Vietnamienio kupuja sebeným za $2 ako suvenír mave bombere B-52 ze splasty. Sam sa leta dva, ktorež sú ve 70 letach napalmové bombe na ich kraj metali. A podľa leží Coca-Cola ve barbe americkej Koreje. Lica v januaru a februaru 2026 činitko a miestom cíči kroč za Sovietnam. Tunraz pak se spoštenem autom od celé horeka ač celé dele k Mekongi. Še vy na to tiež tak čipnikajš ja? Nada pojču sobu. Naša jezba traje netko kuskli ač mesac. Tož je za veľa Rusov, Lenin a za Kubánčanov Fidel Castro, je za Vietnamianov Ho Chi Minh. Revolucionár, marxisticko-leninistický politika a viezo prezident, ale tiež ikona a symbol jednoho človeka. Vo sebe pak bie a je von, aj vopoče, taký niečo kajš nan. Od 1975 von v Hanoju v Hoborským mauzoleju spí. Dobiu tam na kužde patič? Na vizo. Ale vidím potom to samsne, što jsem již od 1980 a tež 2002 viděl. Dojí rinky čakacích a nůcka čmový rum. Jenož jeho viac hač 50 let stará mumia je obsvětlena. Každý je celé čichý. Žádné šeptanie, žádné šukotanie. Slze pak, kaž ještě před letami ve Moskvě podle Lenina, slze tu žádné viděl nejsem. A vonka potom, masy ľudí. Kúžde činí nekaký selfie. Ja a mauzolej. Čeči, morovskni, starši, a kožde, kot vaš so prašam, mi nešto druje poveda, če odla je k mauzoleji prišel.
1: Because I love history in Vietnam. Vietnam is the famous history.
0: Dokež ljubuje stavizne. Vietnam ma slavne stavizne. A potom pravi ona tež onkel Ho. A ja so dopomnil. Nesu da konc 60-tih let tež naši šulojo vo vojniki a zešivki romadžili? Cuchme tola hoči minej ve vojne prečivo Američa nam pomač. Onkel Ho. Ja s cva viac nevim, kak sme jemu tede sámce prajli. Ach, hej, ljubi muzikanto, zavešte je to tež rejana dopomnika na čas, jako bešte Vietnam a Sovjetski zviazk išče dobre přečeli, hospodarste a ideologiste. Ale o tem dženca viac veli nepytneš. Vezo menuje so kraj přeco išče socialistiski, a komunistická strona Vietnama je jenička politická strona kraja. Ale hospodarski system je mestem bolje kapitalistiski hačo druje. Marx a Lenin dresove rove jenož tak verčitaj. A tola? Aber es ist eine Runde, die Vietnam-Dženca jahre moderne und успешne.

0: Na viele touristiske Programme za Vietnam ste tež vopet menšino. Na dere. Ale što mi turistiske programe staraja? Birneš, živenje menšin bi me šon zajmovo. Vietnam dži ma, kaž prajne 102 milijone vobidljaju. Kiš reča 20 šelakih rečov. Thai, Muang, Khmer, Hmong a tak dale. Mnoho z tutih menšinov bydla ve severu, blízko Číny a Laosa. Tež nebe im jenož tak vysoko hore do horu bylo. 2000 metrov a ešte vyše. Tu jedna ves, tam po kešku a miestem pola, na kotrož steja silne krúve a vulke búovy, nemce büfel. Dysadys pak zetkáš tež nekotre žany, vone sú ve dojich písaných sukňach a jednovo menša hač ja, znamenša. Navove maja ešte písaniše rubiška, kajž mave turbane. A svoje češenky noša na kribeče. Pieča liedma vietnamsce ryča, jenže se taká znaknic. Jenož svoju ryč mong.
1: Nia zong, pie ja mong.
2: Pude, čang fie dene. Čo čang fie dene.
1: Čipa, bie dene.
0: A to lasto zrozumíme. Ja minu, trude. Što vy napríklad prajče, žone, když vás ništo zabolí? Tyž, aua, kež ja,
1: vo? Je bo go mun hai. Je bo go mun hai.
0: Aha, a što je z mamu a papu? To je tohle nímale po celém svieče znáte. Starost môže tyž.
3: Je mama, papa. Ama oj, baby. Ama oj.
0: Sú oni po pravom kúži?
3: Ama tanaj.
0: Ja minu jo horeka v horách a daleko prič od miestu. Potom pak vidžu šúdže milinové srče. V koježdej kešce, do kotriež zastupiu, stejí televízor, kvôdžak a vizovokanská mašina. Čím viac cúzich k nám přinže, čím liepe, my požiš a nechtom převoži. A tý štúdla je do nímale každého turistického programa za Vietnam zapísané opäť menšin. Och, je to rýmne. Dvije noci so ve zalive Halong na čumi čumpač. Halong samondre je skýre industriové miesto, ktorž leží pri južno-šínskym moriu. Jenož sa tuté morio tež vúboko do kraja saha, vúľky zalivu, nemce bucht. Z vode dladajú hoborské kameniska. To je tak junkrotné riane. Ve nímale každém filme vo Vietname vúľadaš z najmenša pol sekundov tuté je panorámy. A tola, Černatesto 980 sem tu s čoma do vode skočil. Dženca si to račo zakusnú. Ach, ľudža, štú jenaš je plastu a druje odpadky vú namakal. A vo sebe zosmieš to šortiš do vode metač. Ale nespúšť žejne nádžiu, tež pre to, što vietnamských v obchodách drbiš miestem extra zaplatiť, než plastu ty tu trebaš. Halongže dale po pučach, kotrež sú široké kajž naše autodruhy. Nimo Haifonga, Ninbinga, Nongkonga a kajž miesta šitky rekaja. Přeco zaso pri tým kusk dviluju. No prajno je mlbeno, nese dáš na tyjo dvojci ju? Ja pak liedma ešte nešto spoznajú. Na tamnem boku bydáš to cúze naše vúžicu po 17 alebo 17 letach, tak bezo šeho zaso spoznal? Čehodlá steja ve vietnamských miestach poplňu okolo štyrioch pred čulemi vúľke kolone mopedov a autov. Odmoha, dokež starší na deči čakajá. Pola nás voža šulské busy deči domoj. Tu činia to starší sami. Potom sa vrota otamknú a vúľke vítanie, ako nebychu sa mesiac zo videli. K tomu předávajá sa nedom na chodníku placky, pampuchy a nekaké rajky, štož mama alebo papa alebo obaj by sa rádi započítal. Potom jedne, dvie a potež cí deči hore na moped a api, co vás svojba domov jedže. Nitko, co sa mi večer reč? A nepráši česa, što smysliš jedne skázavoj, ale je přeco svodžavo, jara svodžavo. Zvětša je se mě žena Hormce vobladala a potom mě špoň upytala.
4: Barenu kokošku, a reis, a jojo pepperoni soße, a što mo ište zeleninu tež, a je kiš, also to je kisova zelenina, a što jo mamo ište solete, a pon čili, jojo, tak rane čili, a citrona, lemon, popio, sil, poprom, što šmo trebamo. Tak, a budemo da ješt? Našu zopu budemo ze štabikami ješt.
0: Tyž je naš nebychu blítka tak nízke a stolčky tak vúzke byli. Ale tešak sú za ich ľudí myslíme. A oni sú empusk sviežnejší na čmi. A prúde máš pri podlanský blíže tež vesvých ľudí, kociš maja na blíže a pod blídom hore pivových blešov a tyzov. Vietnamské pivo však svodži a nic je než jim. Nitko smo i ve okolini mjesta Badong. Žno dne dovoj nesmoj viac žanoho, bjeveho, uledavoj. Zatonaju ľudžo nastajnosti stroja, namaj kivaja a ceča zromadne fota. Dzieci pak sú zbožené, so môža skončný raz svoju šulskú jenžesčinu vúspytať.
5: Hello!
6: Hello!
7: Where are you from?
6: Where are you from?
0: Čujú sa voprode husto kajštajky exult, pretož tajke odležané končine ve Vietnamie miestem lidma ešte doživíš. Ižo cíči týdžen dunda môj s autom takhle po kraju. Najradšo bych moj nastojnosti kvíľku pozostavoj. Každúli runie mi s polimi, kotrež steja pod vodu. Rajsové pola. Džesatky ľudí teptoja hačke kolenám ve boče, so bych rostlinky zvosadžili. Hodžine do a všetco vúboko skýlení. Haj, tak podobne by to drúde hišče spočatk 60-tych liet tiež pola nás doma. Cilavia svonka na polu. Kujda svojba na svojim pulku a k tomu ščebotanie se susadami a nekocí dresu přidžile tež spívali abo zamienša zinčili každú rune v centrálnym Vietname. Rostlinky so junu v oblito zvosadžia a potom so dvojce abo trojce v oblito žnie. Miestačko Nguyen An je za Vietnamianou tajky nešto kaž putnické miesto. Tu je ich 1996 zemriety prezident Ho Chi Minh prejne 5 let svojho živenia v otrost. Potom drenie sa tu, hač na celé krotky vopet, na staré džin, iža žene viac navročil. A tola, se tu jeho jara česča. Jeho vožo, dom, kuchňu, zárodku, šo môže si vobladač. Pieča je šo ešte nimale originálne. Nahaj. Janoš, čo dláso tu ľudžo hižo ráno dževečich tak toukaja? Skoro 60 let po smerči Ho Chi Minha.
8: Bác Hồ là người đặt nền móng khai sinh cái đất nước Việt Nam nên là người trẻ chúng tôi là
0: vốn nhân nán nà sơ nà hồ đà mi mu sơ của sơ sĩ bê sơ sĩ bô đà a phi tâm là đã sơ lê cút nè hay đó sơ nè Ho Chi Minh biết lút nì vê a yà ra pil nè biết ta đô bro chô vê vốn nhân dân sinh sĩ Việt Nam sơ vô dìu dân sinh sĩ Việt Nam hay ta sơ mê sơ im tê sơ nô vê a kê trò sĩ quà nè áo ta Winfast. Ja znajú Toyotu, Škodu alebo BMW, ale Winfast? A tola sa i ve Vietname hižo vokovo 7 let dovo sami svoje auta tvária. Prinieť vylieče hižo s benzínovým motorom a pod 2021 pak má netko každé Winfast auto jenoš hižo elektromotor. Kúpiť môžeš si je ve autových domách, ktorých sú tak vúľké a nobil, kaž maja je pola nás jenoš Porsche alebo Mercedes. Ve Danangu si tajky dom vobladám. Maja 7 vúľkosťov auta. Od SUV-a hač k malému kaž Fiat Panda. Prašam sa predavaria, čo odlá mil si snáno tiež ja tajke Winfast auto kúpiť. Jeho prvný argument, ja bych niečo za čisté v obsvedčeniu. Struha su vane tunche hat Ukraina auta, a secha jabrische zilita do zile damotne jesu. Ei, hat schon weit dieser Djibitscher Vatsitschi, netreba wie Vietname nicht und sa svoje winfast auto nicho sa milinu Pvatsitsch. Satoste ja na kuždem rošku milinove stope. Stoisch nähe Jandar Stata, nie nähe, winfast je hoborski privatne Konzern, gisch tvari tisch nakwadne auta, a samo mawe lita dwa. Jeho vopsidža reka Phang Nhang Quang peča najbohatši muž Vietnama. Te je kusk miline v najskri pripodla zapači. Vona vec, zo se ljudjo ja auta kupja. Ich najmenjši aku dosaha za 240 km, a največji za 660. A vietnamske puče su mjestem polne Winfastu. Loni, 2025, su ve kraju 640 tisac pšedali. VW aber BMW za to liedmajšče vuladaš. A dyš su to starše modele. Štojš je za kšesče na cirke, ja za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so taka vulka steji. Plneš se snano iže 20, abo 45 druhých vidžav, je tež 47 išče zajimova. Automatisce nara šeptam. Kaj špada nás doma ve cirkvi? Jenož, čo odla popom? Šice dokova vokom je tola bachtaja, so smeja a so ščekaja. Kýba so sa oni modla. Ale šta so buddhist sva modli?
5: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
0: Yêu sinh mi cho tư vật chá sư vụt kích bố, các vô nà giá nụ rê nà pšet bà gô đô stê ješe. Pšet so zá so je so bốc vô ní vá a nakon su ište vô nha co štá bê kì zá svečí vá. Je so svojimi staršími rečová, si potom vše vô žič dám, so by so se svojim synom zá so znesla. Budistča nemá dá so jednému bohoj, kýž je šo stvoril, dokéž tajkého jednoho ani nímaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy, aber prostwe. Trošku dále, a vysoko nad miestom je dalša pagoda. Tam hore bežeč, nie. Dáme sa radšo ze stajky elektrokaru hore dovesť. A dá praj ten šofér naraz, guten Tag. Ja so jara dživam. Čiatne cesto dživiča v 80 a týž 2002 ište. Som ve Vietname ľudí zetkal, kýž sú ve NDR dživali. Tuta generácia pak nemôže abo nechá viac Nemce rečeť. Z najmenšia nesem nikoho viac zetkal. Za to pak jeho jule. Von je vokovo 2010, 5 let ve Hennisdorfe pola Berlina bydliu. Und was hast du dort gemacht?
9: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
10: Zigarettenverkauf?
9: Ja.
10: Und wo waren die Zigaretten her?
9: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm hier. Ja, Absiebung.
0: Potom on celé votorene poveda, potom je všetciac do Polske jezdiu a ze transporterom polne cigaretov ročo přijel. Dobre feng. To niž nie jeho policia lepiva. Dve lieče sú jeho za to dojazdva tekneli. Ve Neuropine a ve Dortmundže je sedžal, pretáč nie sú jeho potom do Vietnama za so ročo posvali. Kriminelni v Ukrajinice, tak je nešto potom reka pola nás. Ale tvoji Nemci sú mi tola cigarete jenož tak z ruky torali, sa von zakituje. A kada je sa či ve našim jastu je svoj ľubivo?
9: In gefänglich? In gefänglich je sase. Ja, very sase in gefänglich.
0: Ve nemským jastu by po takým very scheisse. A tu už radšo zase doma, ľudži nahoru hore a tež dele voze. Na jedinšej hranice mies západní Nemsky a NDR máš dženca ište muzeje, kak to tam tedy bie. Ale tež Vietnam bie od 1954 hač do 1975 dželené. Centrálne a nímale jeničky překot bie na triečku Ben Hai. Muzej tam tež maja, ale hevak? Tožno dôlby či nechto rec, zo by tu niede hranica mies dvima štátomaj. Hevak, tam nimo jedeš. A vo tam nie je potom viac vše daleko do My Lai. Vies My Lai bie 1968 po všem svieče znata, tokež sú vene americe vojace 408 ľudí súrovie zabili. Celé jednore tak. My sme miestami tež po zadistou mili. Boj da niedyši vojak ve dokumentarnym filme, kotrž môžeš si by vopom miščiu vobladač. A tež na YouTube tuten film beži. Koču pose, ve kotrž vidíš jenašišče fundamente tadyšich kežov. Při kuždem stej tafla. Štú je tu niede bydliu. 4 generácie se spiatnači ľudžimi, 3 generácie se scínačami a tak dále. Desadis se nitko tež doma ešte historické fota a tež moje svojské vod tam vobladám. Dače huška. A potom smojíme na tram. Dnedovo nesmoj nikoho z západa viac zetkavoj a nitko naraz dalše moderne a frinkolace so miesto. A veľa obchodov a hostincov má samo trojoročné napísma. Celé horeka ruske, potom vietnamske a deleka z tejto jenžesce. Na širokých hasách zetkám po stach potom tež ešte zatrašne dere voniace žone a večer veľa napitých muži. A nemalešice gavaja pa rusky.
11: 10 tisíc?
12: 120 tisíc.
11: Nie, ruských, ktoré expaty.
12: Da.
11: Nie, nevedo.
12: Чуть-чуть.
0: Могу говорить. Ну, как что так я по седьмым або девятым пиве, потом своим язык ты ж польце, я не знаю, как еще вячи. А что 1990, мы еще Советска Марина, близко на Транга, найвече запиранище целого азийского рума. Чоме ших вулькостю атисаци вояку. По концу Советского зязка джишу пак вони зацо домой, пак востаху ту. A dženca, što ešte za Nemcov majorský balaman, je za Rusov vyžel leta dovo vietnamský na Trang. Za na Trangom jedže môj zaso kilometru daloko jenož mes polimi. Do niž nepšindu, a nimale kaž z ničeho. Dalše nimale tak moderne a frinkolace so sedlišča abo miesta kaž mojedla Dubaj abo Singapur. Na ich gromach steja vulke halle se s hišče večimi napismami, kotrož drude tež jara Nemce klinča. Zveča tu drastu šija. Jako jedžer tu pšet cínače letami, nebe jo hišče ničo, prozne, jenož pola. A po nimale mesacu skončne Saigon. Veliče 2002 sem z Radvoja hač tu da Saigona pšiju. Sam, ze Smanžeskej a na Juškodovku. 29.000 kilometrov. Rade bych moj sonitko ište raz pred tafľu fotografovoj, pred kotrež smoj tede ište stavoj. Tulie započne so Saigon. Ale tedeša tafľa je preč, dokež sú ranice miesta Loni okolo 30 kilometrov dale von přesunili. Saigon, abo hoči min miesto, má netko 10 miliónov obydľajú. Nimaležno svetové miesto. Kotrž je tež kusk extravagantne. Zoma 940. etáža vysoko doma votvonka pričinienú platformu za helikopter, ale dom samon je potom ešte tojšto etážov vyšší, tak je vece napríklad. Ale tak nešto máš miestom ve veľa azijských miestach. A rúne ako tak po hasách dundamoj zásvyšu náraz. Hej, Beno! Samo na tamnom koncu sveta nejse em ženie sam. Handricis zrakec je tu rune po dňu vedovoľu.
13: Super, super. Te ľudži, co mi tak ľubia, te sú tak přečelné. Edo, super, ajmo super.
0: A po dňu požiaľ sme potom celé deleka v juhu Vietnama, Mekong Delta. Podobne kaž druže na svieče, a tež ve Nemskej sú stavizne tež tu všetko zase ranice přesúvali. A tak vidíš, ve niektorých končinách južného Vietnama jenož napísa ve kambodžanským písme. A hučba z dvoru tež u nevietnamsce neklinčí. Tež čiči na usi vrča mesubu vizo jenož kmea. Po 10,000 uznávajú sa ľudia južného Vietnama k svojim kambodžanským korenom. Moja svojske radio, televiziju, šule, lepši pristup k univerzitam a tak dalje. A jedno špo kilometru dalje ve Přichonese, že nas mi zase raz zetnje. Jako se imenujce blešu vode kupi moj, a ju předava nareči. Niemce. Pečane je von ište žejne ničo druhý vidžav hač Vietnam. A netko poskače raz, kak von tam Niemce vukne?
14: Ich lerne Deutsch im Internet und ich schaue die Video und TikTok für lerne Deutsch und die YouTube auch. Ja, ich alles ab, ich kann und lerne. Ich muss in Gelände für meinen Job und für Service. Ich spreche Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch.
15: Und Kambodschanisch?
14: Nee. Ich bin 24 Jahre alt. Ja, zu jung.

pomaj bo, lubi pracja a lubi sotre. Znajecie stawisne šildbürgeru? Jedna z najznačnějších stawisnů je, co so tuči ľudžo rádnicu bez okno tvarili a potom chcichu svitvo v michach zapopatnič a s tým rúmnostče rádnice vusvitlič. Kaj šitce vime, tajke akcie nefunguja. Nikoci ľudžo virja, co tež svitvo v michach vopsedža a to trujim dále daja, abo samo nanuzovaja. Ľudžo v zapadnej Európie sej husto mysla, so dyrbja to práve trujim krajam pokazač, tež tyž tuči to scyva nochcedža. Abo přesličime gene čvoveka, so bychme je po našich predstavach zmenili. Tola tyž ľudžo virja, so maja svitvo, abo virnosť cyle zasebje, může to často negativne zčihy mič, abo samo tež strašne byč. V čensnišim evangeliu po svätym Janu slyšíme vo mužu, kotryž za svitom pyta. Jezus a jeho vúčomnice slepoho muža, kýž při kromje púča sedžeše v Jeruzalemje nádejn Čechu. Predahač mužže Jezus cyva na nikajke vášne reagovač, konfrontovachu vúčomnice jeho se zasadným prašenjom. Mištre, što je zrišiu? Vun abo jeho starše, so je so slepe narodžiu. Za vúčomniko je vodmova jasná. Na tajke tajnej čmy dyrbi nichtu vina byč. Prašenje je jenož što abo što. Pak je muž sam ništo vopačnoho činiu, abo vun pod kvostanjom s pčenženjo svojich predoniko čerpi. Jezus svojim vúčomnikam vujasni, ani vun neje zrišiju, ani jeho starši, ale zo bychu Bože skutki na nim zjevjene byli. Tuta vodmova, zo neje korosť prostče kvostanje za vinu, nas najprede zmiruje. Jezus pak nedom s veľa väčším, mienujce s jasným rozesnávaniom v skutkovaniu mě svitvom a čmú pokročí. Dyrby mě dživač čivo teho, kýž je mě pusvau, dohož je džen. Nuc pšinže, kýž nebúče nichtu dživač muc. Dohož sym nasvitče, sym svitvo svitam. V bího rozprávy zonime, zo Jezus slepoho muža vuhojí a jemu svitvo vočo dári. Tola vuhojenie neje so nidom stávo. Muž dyrbješe najprede kliši pučke hate Siloa, kotryž zvonka mišćanskich morjo Jeruzalema ležeše biežeč. Tam dyrbješe so vumič. Hakle potem mužeše za so vidžeč. Za sčenika Jana je vuhojenje vjace, hač jenož čilne hojenje. Jemu je važne, zo muže Jezus tež vutrobu a nuckovneho čvoveka hojič. Zo muže muž zaso vidžeč, je so svjatoho Jana vuboký symbol. Jezus chce ľudžom svitvo, nádžiju a viru darič. Mieno Siloa, voznamjenja převožene, tun pusvane. Jan tutem jeno bez příčine nenaspomni. Za vúčomniko a prinich čitarjo evangelia bije dospone jasne, štu je s tým minjene. Jezus je tun, kotrohož je bo dosvita pusvau. Štujšky Jezus se pšinže a so jemu doveri, muže nove svitvo za svoje živenje namakač. Hat Siloa a s tým voda nás tež na kšencu dopomína. V kšence bo človekej nové živenie dári a s tým púč k nemu votevrí. Jezus sam vo sebi praji, ja sem svitvo svita. Tehotla netrebáme svitvo pytač a po ktrujim ľučom hič, so bychme je namakali. Ve Jezusu Kristusu je Bože svitvo cyle plíske. Vun chce naše živenje vujasnič
a nam prawe puć pokazać. Hamien. Spiewajmy nitko czysłom 200 poster w ewangelskich spiewarskich.

modlíme sa. Knieže Jezus so Kristus so, tys si svoju vosadu povoval, so by sul zemie a svitvo byva. Prosíme če, so by nás ze spára spúčil. Daj nám tebi svúžič a tvoje mieno v sviče a v našich svújbách vopsvičič. Tebi buď česť od vičnosti do vičnosti. Amen. Požonuj a svarnuj vás, všeho mucna a smilne bo, vúc a syn a sviate duch.

0: Zatkula.
1: Neštene hevak.
2: Častu leči. A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zatkule vieselime so na miestem hižo sedmu staciu. Tutun kruč podame so k goreniam našeho modinského vúsovania, potekim direktne k Zatkuli do Kruščic, so bychme si tam zarali Ariane Viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačne outfit. Hač v obleku, spanskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaj špusnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravje vúcichnovač. My se na vás veselíme, vidíme so v Kruščicach, deleka při modinským klubie.
0: Zatkula.
3: Zatkula. Nic zavič.
1: Jutce večo.

0: My sme ten celý týždeň prevožovali našu reportárku Štefanie Krautzeuc, ako je tu chvíľu duce ve Baltikumie. Ja si nažiam, až čo vy také narské ordovali na ten region, ja na kúštopad. Tu chvíľu je Štefanie ve gvône miestče Letiskeje, to je Riga, a ju som pšaša obšet uštívaním, jo, lic mežo nám raz to miestno opísaš.
1: Jo, Riga jo krádu hynakše miestno o... Při baltickém milžiu, ty ruburaky šuží jsou. Lidstvůnož Riga taky nejo taká veliká milionová metropola, jo net ucuž, hynak, že duch šuží. To jo Belgien, impozantné staré místno, uglída při samém jako Hanze místo, by jak donila, byt mi jeho zacuša. A tak jo taky namykáš z rež místa, taká skulptura, ty bremínské muzikante, to jo dál místa Bremena a veliká turistová atrakcia.
0: A kak se tebe nento spodoba to miesto?
1: Mie se spodoba wegen derjewe Riese. Ja som južo perazu obyla, což jo mi obtužilo z tej dve vece. To jakne jo, až ja som se vjasilila, až mogu letiske speciality, teke ješ, restoranka ješ, ale tam jo nento oblico, což nastupa gastronomiju wegen glatke, ako v kuštem mieste v Európie, že ošvele turistu jo. Also jeden restaurant za drugim, a šuži dajo steak, spaghetti, pizza.
0: A co jo ta druga vec?
1: To jo skeri luxuriozne problem, až ty vidíš tu eleganzu togo miesta tike bogatstvo by donila. Ten zlezny dvil pak jo tike bliski a to broni chudoba. Ty vidíš tike, kake te domy tam rozpadaju, kake dokusy drogi sú, kak vypadanky nesú u, also ako vy nímsky to nie uznate, až kúžde chyši svie vypadanky šuži. Ale žašte vytvede sú, ako v tých chudých areálach, tam krádu smerži, tam jo vížeš, ľuže nemajú teliko penis, to jo také vížeš a to žiadne nerejme zábež.
0: Jo, mežik Štefanie, a s tým ľube pestrov sled do miesta Riga, tebe ešte riedne dôvažilcem. Naša kolegina Štefanie Krautzeuc bola v tom týždeňu duce v Baltikumie a jo v tom povežila v aktuálnom našom programie. My sme byli z našeho muziku týždňa na jej sledach a sme za vás grali popovú muziku z toho regiona. Sledný kapitel ugete jo estnický muzikár Nublu zapšavým znáte ako hip-hop spívar v všakých korporáciách jo ven pak uzbadal také druge stíle, tak ako ve pšitúcem skry melankolický v jasovém spiuvie groin virnosť. Veniam se groni mia za drugim, groin mia až obvoky kuria se nient napšaudu zgubiu, zlup mia až svinco se raska jaden žen nechova za mrokami. Dopomni mia až se žo šiknem stvrbam nebia čaš nicko derje a pen groin mia ešte raz až jo víče teke za se jaden žen.
2: Let's go to Basel. Say I got it, yeah, but...

0: В гэлі светэка а нэнт шужі навуках а пэткрыцкамі а шужі ростчо а рэдны ё зэлэне, как гроніш тым вэсібным ростлінкам а кветкам а кому су ўжэтне, або пшэт кытарымі мусыш сэ прэдк глэдаш вэт того, ё сэ даят роскраняў. Знаяр натуры Jens Martins Börko зэс Halberscholz Ірэну а кобытліве охозы, ё, а Мария Ліковска-Вінклярова ё тошто роскрано за нас завапіва.
1: Ja, to je něco dobrýho.
2: Liniace.
1: Liniace.
3: Máš už se nuč sednuš tam.
2: Jo.
3: Liniace.
2: Liniace, jo.
1: Také za Turky a futrovali,
2: alebo... To jsou ote malé, u nás rostou te veliké.
1: A to jsou také liniace?
2: Jo.
1: Aha, veliké a malé.
2: Jo.
1: Aha. My groníme žagajce u nás. To z žaglí, až se tam cíti přijměl.
3: Smalí.
1: Znáš toho? To jsou cárné jagody?
2: To znajom, ale já nevím, jak se tomu groní, ale to je giftig.
3: Zgadujete.
2: Jo.
1: Ale cárné ronice, to mě, znáš to? Švácá nachtšatn.
2: Já vím bloz, až to je giftig.
1: Jo. Jo, ta pilitka nedejí tu žráš.
3: Paci?
1: Ty se chytají. Jo, ale to nie je tak zlé, jak gusica smerš. To je něco drugiego ještě. Gense sterbe, gense tot. Když to žeru, ben... Wenn ihr könnt, Gusitzer smerst, das nahe stecke.
2: Gusse, der da ja tot Jorge.
1: Ja. Aho, danke.
3: Tschüss,
1: du jedne. Sut aus Wennaschki, o Uwas, aber Klinkotki, aber Kakronischowe, auch Hose.
2: Glockenblume, alle. Torosche, Rotteke, Wemokschem.
1: Ja.
2: Ja. Pschinas nichts.
1: Nee.
3: Alle sind du da in Schwieche, wa?
2: Ja.
1: Alle das Herzke, nehmast du noch mehr?
2: Nee, wem.
1: Na, zesto gronite Luge, Zwenki.
2: Zwenki, ja.
1: Zvenky, aber Klinkotki, straživé grony Klinkotki. Toho?
2: To je také giftig. To nedaje krou žraš a kone také nic.
1: Aha.
2: To jsme měli prodku 2 litry na té luce a my jsme všechno utrgali do mechou. To je velký giftig za krou a za kone.
1: Na jak roniš tomu?
2: Ja nevím. Toga nepere u nás bylo. To je se ne v desletných letách rozšerilo, ale... Mesta to je už picko zajšlo.
1: Jo, jo, toho jsem slyšel, ty uky jsou napšadu, ale přijít roz do pícně, aby všechno žlouté bylo.
3: A jak ty tomu groníš?
1: Jakobskreuzkraut.
2: Jakobskreuzkraut, jo.
1: A tomu se groní také pferdetot. A ty krouje na nejméně mohou tom loko zgubíš, když to žeru. Ty nejsou tak obgrozené, ale až mohou umřeš, ale za ty koně můžou to napšadu čašné byš. Ja, Pferde tot, a to druge, to menschi Kreuzkraut, to ja ben Gänse sterbe, Gänse tot.
0: Och, se, gronje, dem Kopschi vam teke Linjatze, to som nauk no nennt, to ga zase benje, pali, kaš, Linjatza, veda, gaš, pšimiaš, a žedne zela su gadovate za drobjaz, krove, abo kenje, to zaimne rozkrono, jos našteke, was pšinja svo na jedno mje, ak by mogli pšeražiš Jensojo Martinoju, ven se šikno zapisujo.

0: W swojej miasecnej kolumnie tak ja to widzim, rozmysluje autor Bernd Pitkunings ten raz w tom, co to groni, gaż Trump mini, my musimy mieć ciach przed komunistami. A zawieszcie namakają autor teke pesigi do dolnej wóżycy przy tom ze zmierkatym weckom sobie.
1: Przy gożbie 250. jubileja zaboženskego datuma USA jo jejich prezident Donald Trump před obgrozovaním světa přes komunizm varnoval. Sivě, podpůnocná Korea nedajo se tak ľahko bombardírovaš ako Irán, dokuláš tamný viednik Kim Jong-un má v obšaudu atomové bombe a aby kraj před agresorom zaščitoval, by te závěšče vůžival. Ale snáš jo Trump při varnovaniu před komunizmom skerje na Vúžicu mysliu. Nic jano až Serbe ako pravobedlárie majú na nekotarých šulách hišči serbskú vúcpu a jano malo Serbu jo odvisne od sociálneje pomoce. Nie, tovaristvo ajne špinerej jo v júniu tvárenie noveje drogy miaze industriovým parkom Carna Plumpa a zvarbovastvim obcerkom při miline Hamor zadoralo. Přitom by se přes tu drogu jesne cas vo 8 a 40 sekundu překrocil, což by veliký vůžitk za strukturnú zmenu měl. Ale zastojnstvové sudnictvo ve Drežďanách jo rozsužilo, až škoda za přírodu a koste v vysokosti 30 milionů euro posporomně droze neby stojali v struhém poměrje. Ako něga v komunistickém casu, vůžitk za vobydlástvo plaší věci ako zajme jednotlivých lůží. Mimo toho nekše se starějše v chožbusu se s tým vodnamakáš, až v blízkosti v základnej šule jich žiši stojí automat za elektrocigarete, energy drinks a dalčne nestrové drogy. Ale kázňar, de gesetzgeber, víži to tak, až nejo možno nastajenie takých automátov za žiši zakazáš. Jasné, v komunistických krajach jo konzum kanabisa žišam zakazané. V pšaujich demokratiach nemusíš žišam pak nic zakazáš. Přes šulu a internet sú južo 10 letne tak múdre, až sami vieže, co jim tyjo abo ne tyjo. Ale za zdaším jo v Nemskej veľká kúpka lúži toho menenia, až nám negroze komunizm, ale fašizm. Togodla sú po tisacach přešibo strojnskému zjestoju AFD protestirovali. To jo drie čošku dživne, dokuláš po kázni musí kúžda v Nemskej dovolená strona kúžde druhé leto taký zjest odmývaš. Potakem sú vopšelniki na demonstráciách se s tým indirektne přešivo plašivým kázňam protestirovali. Veto, jo taký protest dobre znamie za vopchovanie viestých lichotov, napríklad pšavo na zjavný protest. My by pak zajmovalo, lec sú se také búria, živa šerie a viedniky nemských koncernov na protestách vopžilili. Dokuláš ten sas, neo Adolf Hitler na voľbách neviece gvosov od študentov, žurnalistov abo serbských vúmivcov dostal, ale od tých živašerio, ktoréž nesú mili v Weimarskej republice dobrú perspektívu. Takých nespokojných živašerio a búro jo v Nemskej zase viele. A mimo pienies nemských koncernov neby Hitlerové knižastvo raska leto v Amše vostavo. Španjsko-amerikanský filozof George Santayana jo južo před 120 letami písal, ktož se nespomína na zachatnosť, jo k tomu zasužone ju vospietováš. Teke ja, Vidím to tak.
0: Tak ja to vidím, to je bolo minenie ved autora Bernda Pitkoningsa.

0: Mieto ptasinski nie uce w dolnej łużycy jano dolny serskoriec, ale tege esperanto. W roli esperanto ma jasne mienienie.
1: Znate jo, aż dajo serby, kęcz su uknuli, albo uknu esperanto, a teke wiele esperanto pejdario uknio serszcinu, dokuleż esperanto pejdarie mają wielgin rady mięczynowe riecy. A znate serski esperanto pejdario teke Edward Warner, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto má příhod ako menšinová riec, že môde Esperanto povedať, že inca nevyží příhoda Esperanta ako univerzálnu riec, že nioco, aby sa státy v UNO važili v Esperanto. To převostajeme engelštine. To je snáž tá nejväčšia zmena v Esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece Esperanto nosaria vysebnej kultury a už o nic viacej ako konkurenca engelštinu. A to je také mojo mienenie Esperanto je žiel európskej kultúry.
0: Viktor Zakar z Hešebuza, zorabist a sobužíva šer na Universiši BTU, gleda na rolu Esperanto radnje vjeci kritiski.
2: Saluton, to je jedno z dveju svovovu, na kotareš se derje dopomnijom. Esperanto je jedna riec, kotareš som uknul na jednom crash kursu ve Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edward Warner, a ja se na to derje dopomnijom. Vnijo to vjegin derje ucil. Riec nijo se me tak vjegin spodobava, dokulaš jo me cevi cas dopomnijom na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaš jo bilo esperanto podobne italske rieci, mi je to ugledalo tak, ako by to bila bleda kopija italske rieci. Se vije su bili teke rieci z germanijskih a slovenskih riecov, ale ta italsčina jo prevagovala. Na esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaš vijem, až se organiziruju seminari a legva za esperanto, a derje se dopomnijom na jeden fakt, jednu cinitošć, gaš luš. Peje da svoju maminu riec na takem legvje za esperanto, pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napšikrat dopomnijom se derje až gaš jeden luš, pohada z italske, a peje da italski, a nic esperanto, no ve tom legvje, pen se jomu groni krokodilo. To jo se ve svegin luštne. Teke jo zajmne až dajo jedno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opljeva pičku vece esperanto, ali nja mogu se dopomnješ na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo až esperanto ne osnaš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jedna rec tak podobna drugej, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Або ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidłami.